0: Dálivé, seint mú dé bíh.
1: On Galway Bay FM.
2: The sound.
0: Fuim na Galway.